Jak se svíde rozkrstalo od mý furko, i na kol. Na mý majzíla celé jste na mý hardlop, funny joll. I na moc krk tu dá i mandy mě sin stop. Mě celý rbrukem se bajky jen se hud op. Se majzí jen se pěle numom bebop, marej z bobí.